lej sa dáš, podaj to víno a rýdy v plechovkách. Maria má van, bere nás, uhá. Po tenze kopce a švajc, v odraze zrkadla. Večer sa milujeme.

lei sa dáš, podaj to víno a rydí v plechovkách. Maria má van, bere nás, uhá. Po tenze kopce a švajc, v otraze zrkadla. Večer sa milú.